0: se Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Aktual. Narejen za moja ušesa.